0: Bíag sosagat, Corán Kitalar Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Eist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.
1: Bí na Madri in Arnéin i d'an ein teachtar ínise le stig de chúpla nómaid.
2: Chair is Jack Sigarda Shiachana in New. Is Fedger Eardis Ienu Er Anish Er Public Jobs.ie.